Tak tak tak dim tak dim tak tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak d